kraven. Zda životem sklamane, či jen v lásce je tak nestále. Za výklad srdce vystav, jen račte pohledět zde konec.